mého poleta, pěkně poletat. Potom se mi pokrkem z této trávy husím rkem, když se rychtá, nechce spát, čuko poletat. A když se rychtá, nechce spát, nechce spát, nechce spát, musím mého poletat, pěkně poletat. Potom se mi pokrkem z této trávy husím rkem, když se rychtá, nechce spát, čuko poletat.

0: Vždycky na nás dcery, to nečisté ich má, ani pastu s kevkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.